0: This is Color Radio on 98.4 and 99.3 FM in Dresden and stream.colorradio.org worldwide. You're listening to Color Radio.
1: Da, Scheiße. Da. Scheiße. Da. Scheiße. Scheiße. Da. Da. Scheiße. Scheiße. Scheiße. Scheiße. Scheiße. Scheiße. Scheiße.
2: Tam. Kam císař pán šel sám.
3: Tam. Kam císař pán šel sám.
2: Šli šla s náma.
3: Šli šla s náma.
2: Ta známá nymfa z amfiteátra.
3: Ta známá nymfa z amfiteátra.
2: A milovali jsme se jako v mídelnici.

0: Prosím, pane, šukám štěstí v lásce. Prosím, pane, šukám štěstí v lásce.
1: Si v lásce.
0: Šlo to hladce.
1: Poštěstím si v lásce.
0: Ungezogene Fratze.
1: Šlo to hladce.
0: Ungezogene Hosenträger.
1: Immer wieder was wir
0: späten. Prosím, pane, koš nevysypat doutná.
1: Prosím, pane,
0: ještě doutná a už zase. Králíci v něm jak prase.
1: Prosím,
0: pane koš, vysaj rajtovat a rajtovat do košic.
1: Vysaj rajtovat
0: Dednoutající koš je znamenáněk v plamenech.
1: Dednoutající koš,
0: který kdysi spolu spratkařil s kondomovou courou z loňských tuto.
2: Prosím, pane, tady doutná koš a možná je to šok pro celý Jirkov,
1: říká Ježíš.
2: A Ježíš říká ještě víc, Ježíš říká to tolik, kolik člověk slyšet chce. Prosím, pane, tady doutná koš a možná je to šok pro celý Jirkov. Říká Ježí, Ježí říká, říká Ježí, Ježí říká a jí toto nevadí, že tady doutná koš v šoku to úmyslníka.
1: Jí toto nevadí, že tady doutná koš v šoku toho úmyslníka.
0: Je to blbý
2: košošok, šok, šuk, ještě šluk a máme výluku. Prosím, pane, šukám štěstí v lásce a poštěstím si v hlásce. Šlo to hladce. Ungezogene Fratze, ungezogene Hosenträger.
1: Ungezogene Hosenträger. Immer wieder was für später.
2: Immer wieder was für später. Prosím, pane, koš, nevysypat doutná, ještě doutná a už zase králicí v něm jak prase. Prosím, pane, koš, vysaj rajtovat a rajtovat do košic, kde doutnající koš je znamenánek v plamenech, který kdysi spolu zpratkařil s kondomovou courou z loňských tuto.
1: On za ten kanistra udělal to. Přesto byl strašný smrad, to je rakovina. A zničený koš? Když to doutná, jo? Když koš stojí? Už škoda, že neprodávají už tu fiš. Víš tam to. Víš, co myslím, tu fiš tady. Co to znamená, že Fratze to chlapec, že? Spratek, už klep, no. Spratek, už klep, spratek, už klep, spratek, už klep, spratek, už klep, spratek, už klep, spratek, už klep, spratek, už klep, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no

0: Geniální věta, ne?
1: Konečně mlčela, na to člověk jedenka dojede, že celý život kecala a jeden moment si uvědomila, že by měla mlčet.
0: A to bylo nejgeniálnější.
1: Ona věděla, o kom mluví. Co se tam fakt všecko probírá, jo? Všecko do obchodu, no.

0: Schatz, guck.
1: Oppala,
0: Oh,
1: uhenje
0: hernje teplo.
1: teplo, tatka dneska džef depu, ajna tu novo plovoci. Mamka peče protvan buche, cera čvuchtik babičce. A tatka je buchtový. Mamka je masová. Polachu hennje teplo, každá rodina by měla zakládat stát ve státě, aj proto tatka Jeff depu nejen dneska, ale zajtraj. Však není žádný špicbold kuršl, který už dávno vyděláno má. A u Polachu hennje teplo, tatka topí aj v depu, mamka přece peče protvan, dcera čtvrtý nedodělanou. Každým krůčkem zakládat stát ve státě, jinak nejsme rodina. Buď statečná jak teta, vzputte děti vždy před pátou, nicht für die Schule, für das Leben lernen wir. To.
2: Nicht für die Schule,
1: to.
2: Für das Leben lernen wir.
1: Ne, ne, to nenajdeš jen tak. To najdeš jen hen, bléde henne, blédý nehet, plaches henlein, übernächtig. A u Polachu hennje teplo und bei Feldmanns gibt es was. Zajtra děcka budeme moudřejší, dneska tatka Jeff depu, jak já jen ten, ten, ten vyčepu. Se sebe dostat vůbec nic. Jejda jenda už má naděláno, boží láno drží balabán.
0: Babička nám drží palce.
1: Babička nám drží palce. A každý člověk je v právním vztahu, proto to teplo, ta pohoda, to jo, celý v protfán to go. Die Bratpfannen Hausfrau hilft fleißig beim Hausbau, to teplo do depo, ten člověk chce klid. A klid je základ, protože člověk bez klidu je člověk smutný. Na základ nalákat, nalakovat plot a večer před spánkem zaspívá nám God. God nebo Gottwalda, Hannibal jako předskokan, ve Vorsprungu lesník, bože lidi milí, tu písničku znám.
0: To go, to go, to go, to go, celý protván, to go, go, go, go. Go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go
1: Mama.
0: Tam.
1: Da. Scheiße.
0: Kam císař pán šel sám.
1: Tam. Da. Scheiße. Kam císař pán šel sám.
0: Šli šla s náma.
1: Šli šla s náma.
0: Ta známá nymfa z amfiteátra.
1: Ta známá. Ta. Scheiße. Nymfa z amfiteátra.
0: A milovali jsme se jako v mídlení.
1: Scheiße. Ta. Scheiße. Scheiße. Scheiße. Scheiße. Scheiße. Scheiße. Scheiße.